vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to,

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Vánek svaté klasy hladí,

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

snad věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: traje. Sí.
1: Český blaník.
2: To je Blaníček.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Deník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: nebo činasky a hlavolat. České písničky, které máte rádi, vám budeme hrát dál.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Většinou polojasná ta dnešní obloha, Čechy teploty do 26, na Moravě to může být i 29 stupňů, tak hezké ráno, užijte si den.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Rádio Český.

0: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty maximálně v jednotkách miliard. Ministryně financí to řekla po jednání s koaličními motoristy, kteří navrhovaný schodek 389 miliard korun kritizují. Navrhují snižující deficit o 20 miliard. Letošní léto přálo snad všem koupalištím, zejména do těch brněnských, teplé počasí přilákalo nebývalé množství lidí. Návštěvnost přinesla hned několik rekordů. O nich nám více řekne mluvčí společnosti Stares Sport Martin Lísal.
1: Koupaliště Riviera během sezóny navštívilo necelých 150 tisíc návštěvníků. Mimořádně úspěšnou sezónu zaznamenalo také koupaliště Zábrdovice. Podle předběžných údajů sem zavítalo přes 45 tisíc návštěvníků, což představuje nejvyšší číslo od začátku evidence.
0: Významný byl 27. červen, kdy padl teplotní rekord a obě místa celkem navštívilo skoro 10 tisíc návštěvníků. Německá policie vyšetřuje další útok na elektrickou stanici. Dojít k němu mělo včera v Dormagenu mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem. Vyšetřovatelé mají podle agentury DPA dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Na podezřelý předmět upozornil kolem jdoucí. V posledních dnech jde už o třetí incident. Marie Bousková postoupila podruhé v kariéře do třetího kola tenisového US Open. V něm ji čeká šestinásobná grandslamová šampionka Švjateková. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková, která podlehla Japonce Osakaové. Tolik zprávy, pěkné ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin, k tomu 4 minuty, posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli tu budou Lucie Vondráčková, Žlutý pes a tohle už je Sagvantofy a Dávej ber. Za chvíli se také podíváme na stránky historického kalendáře a popřejeme i oslavencům. Tak hezké ráno.

0: To byla skupina Žlutý pes a indiánská dýmka míru. Já vám přeji krásné ráno, máme 6:45 a tady u nás na Českém Blaňku se podíváme na dnešního slavence. Dneska jsou to především Jindřišky, které mají svátek, tak přejeme všechno jen to nejlepší. Na Slovensku ji říkají Henrietta, v Polsku Henrika a v Německu Hendrike. Tak, abyste věděli, kdo dneska slaví. Takže Jindřiškám ještě jedno všechno nejlepší. Co se týče událostí, mám tu dvě. Ta první je z roku 1999. To byl otevřen nový most přes Vltavu v Kamíku na Příbramsku. A rok 2004, tedy před 22 lety, v České republice poprvé vystoupil americký zpěvák James Brown. Bylo to v Praze a koncert to byl skutečně velkolepý. Co dál tady u nás? Tak za chvíli Činasky, Hana Zagorová a písnička Letní kluci. A když máte takové to uspalé ráno, tak o tom zaspívá za chvíli Ladislav Štajdl. Já vám přeji hezký den.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém Blaníku.

0: Pohodové ráno, hezký celý den, za 4 minuty bude 6:30 a vy posloucháte rádio Český Blaník. My jsme vám slíbili tento týden, že dokonale představíme Akitu, tedy Akita Inu, to je plemeno pejska, které je neskutečně věrné, spolehlivé a jsou to oddaní společníci svého majitele. Ale pozor, u psů, tedy samců, se někdy objevuje dominantní až agresivní chování k jiným psům. A proč to je? Je to pravděpodobně pozůstatek z dob psích zápasů, proto je velice důležitá brzká socializace. Akita Inu je také velmi tvrdohlavá a udělá jenom to, co považuje za správné. Neposlušnost je třeba řešit důslednou výchovou. Fyzické tresty se obvykle míjí účinkem a jen utvrzují tvrdošínost psa. K cizím lidem je většinou nedůvěřivá a vyhýbá se fyzickému kontaktu. Ke své rodině je to neskutečný přítel. A já jsem dohledal, že svého času právě tohleto plemeno, tedy Akita Inu, tak tu měl doma i americký prezident Ronald Reagan. Tak tolik jedna informace, která se týká Akity, a vlastně tímhletím končíme tento týden tohle plemeno, tohoto pejska, a od pondělí už to bude australský ovčák, takže se budeme věnovat australáčkům. Pokud ho doma máte, tak nám klidně napište nebo pošlete fotku na studio Českého Blaníku. Budeme za to rádi a v každém případě my se tomu budeme věnovat už od pondělka v tomto čase. A teď ještě kouknu do kalendáře, aby jsme nezapomněli na jméno dnešního oslavence z říše psů. Tak jsou to ruby, všechny ruby dneska slaví. A co se týče kočiček, tak je to naprosto krásné jméno Rina. Tak pokud máte doma Rinu, tak všechno nejlepší. Takže tím končíme s Akitou a teď vás pozdraví můj Azor. Já vám přeji krásné ráno, ať už máte pejska nebo ne.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
6: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
10: 12. září, Johan V. Třebívlice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Na rádiu Český Blaník.

0: Skvělé ráno, 6,5 minuty máme po půl sedmé. Pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nejdřív aktuální stav a meteorolog Vojtěch Umlouv. Vojto, přeje hezké ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Převažuje oblačno, někde i zataženo, i větrno. To znamená, že teploty vzduchu nám příliš neklesly, jsou mezi 18 a 14 stupni Celsia. 18 je například v Polabí a v centru Prahy. Naopak ty nejnižší teploty jsou tam, kde se uklidnil vítr, takže někde pod Krkonoší například nebo pod Orlickými horami.
0: Dobře, Vojto, co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes očekáváme nadále velkou oblačnost z počátku, zejména na severu ještě ojediněle i s přeháňkami postupně, ale bude oblačnosti od jeho západu ubývat, ale to je jenom přechodně, protože večer se na severu Čech opět začne zatahovat a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně může i zabouřit. Teploty vzduchu vystoupají na 24 až 29 stupňů Celsia a na jižní Moravě až na tropických 31 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 21 stupňů. No a pované mírný v západní polovině Čech přechodně až čerstvý vítr 4 až 9 metrů za sekundu a tam místy může v nárazech dosáhnout rychlostí kolem 55 km hodině.
0: Tolik tedy o počasí a meteorolog Vojtěch Umlouv. Co mám dál pro vás? Tak třeba Tři sestry a písničku Dederon anebo Karla Gota, Když muž se ženou snídá. Přeji hezké ráno a pokud snídáte s nějakou tou ženou, tak dobrou chuť.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník. Český.

0: 7:15 posloucháte rádio Český Blaník a kolega Petr Slíva trošku osiřel.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
3: Tady v dobrém ránu Rádia Blaník a tak přišel na kafe a dali jsme snídaně, jak zpíval Karel Gott. Nicméně on dnes právě bude v Prostějově. Peťo, vítej, hezký den.
4: Dobré ráno všem posluchačům Českého Blaníku. My máme ta studia vedle sebe, takže my se můžeme takhle navzájem nastěhovat. Ano, dneska nás čeká další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát bude v Prostějově a tam u toho budu já a bude tam taky Janek Ledecký, který přislíbil, že bude hrát i vůbec největší pecky, které má ve svém repertoáru, takže na ptáky jsme krátky, to je samozřejmě taková povinnost, o tom volákají na letních koncertech úplně všichni. Kromě Janka dorazí taky Slza, bude naše blanická kapela, bude Petr Kolář.
3: No a potom, Péťo, potom nás čekají Pardubice. Tam ale nebudeš, vej?
4: Tam nebudu, tam by měla být Iva.
3: Tak jo, tak se budeme těšit na Ivu, tobě děkuju. Já ještě ve zkratce představím program tady. V Pardubicích to začíná už 11:30 dopoledne. Na Perštínském náměstí vystoupí tady Petr Naď, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela a také slovenští No Name. A pozor, máme pro vás také tu báječnou samoletku, která vám ve finále může přinést 5, 7 anebo rovnou 100 000 korun. Ano, je to tak, Rádio Blaník a Centropol se takhle spojili a mají pro vás báječné ceny. Tak si to nenechte ujít a těšit se můžete, jak jsem říkal, na všechny ty zpěváky a zpěvačky. Prostě bude to jedna velká jízda. Jak v Prostějově, tak v Pardubicích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
6: 3. až 13. září, Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
7: www.cirkushumberto.com.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Bylo 7 hodin, posloucháte rádio Český Blaník, tohle byly Mandraže a za malou chvíli to už tu bude Hana Zagorova.
1: Možná je v lesích, možná v předměstí, je k mání živá voda z pověstí.
0: Taky slza.
2: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky jen sval.
0: A nebo skupina Krištof a Hollywood. Jsme Blaník Rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Já vám přeji krásné ranko.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teploty toho dnešního dne v Čechách do 27 stupňů, na Moravě na té jižní a střední dokonce 31. Přitom obloha většinou polojasná. Tolik tedy aktuální počasí, jak to vypadá na silnici.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Nesouvislé kolony převážně kamionů v pravém jízdním pruhu se tvoří na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Od 174. kilometru. Osobní auta jedou plynuleji a zdrží se 15 minut. A s opatrností projíždíte po dálnici D11 ve směru do Prahy. Na 21.5. kilometru stojí na krajnici dodávka s poruchou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Markéto, díky, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v Česku, dejte nám vědět. Na naší linku WhatsAppovou 720 83 63 07. Na silnice přeji šťastnou cestu a za chvíli Eliška další zprávy.
6: Drobný máš?
7: Nepotřebujem, mám apku.
8: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka, aplikace, která spojuje.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Návrh státního rozpočtu na příští rok dělá vrásky i školám. Podle odborníků v něm totiž chybí zhruba 2,5 miliardy na školní psychology nebo asistenty pedagoga, kteří jsou od letošního roku v prvních třídách povinní. Podle ředitelů může nedostatek financí negativně ovlivnit žáky i celou výuku. Hladina Orlické přehrady je na historickém minimu a sucho tu odhalilo několik sudů, což vzhledem k roli, kterou Orlík sehrál v kriminálních případech z 90. let, nenechávají lidé bez povšimnutí. Policisté v uplynulých dvou dnech otvírali hned dva sudy. Vše ale dobře dopadlo. Oba byly zaplavené vodou a zřejmě fungovaly jako ponton. Napsali o tom Novinky.cz. Rakovina prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění mužů. V Česku přes dva roky funguje program, který má nemoc zachytit co nejdřív. Kdo ho může využít a jak probíhá, ví mluvčí rezortu zdravotnictví Jana Dobrá.
13: Program je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění a je dostupný mužům ve věku od 50 do 69 let. Muži se mohou na možnost zapojení zeptat svého praktického lékaře nebo urologa. Screening lze jednoduše zahájit při běžné preventivní prohlídce. Více informací je k dispozici na webu prostascreening.cz.
12: Dosavadní výsledky programu ukazují, že bylo zachyceno už více než 2000 případů rakoviny prostaty. V Praze v Letňanech startuje dvoudenní veletrh sběratel. K vidění budou poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, ale třeba taky staré akcie nebo autogramy. Lidé si mohou nechat ocenit i svoje sbírky. Veletrh začíná v 10. Tím zprávy končí a je tu Martin.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Jsem tady, ale co já nejsem tak důležitý. Důležité jsou písničky a především ty české, které hraje rádio Český Blaník. Za chvíli Petr Novák, Marek Ztracený, Naše cesty a taky Aneta Langerová, Voda živa. Jak tahle písnička vznikla a jakou má historii, dozvíte se přímo od Anety. Tohle už je Krištof a Hollywood a já přeji hezký den.

0: Marek Ztracený a naše cesty tady u nás na Českém Blaníku. Máme 7:45, přeji krásné ráno a teď něco o písničce dne.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: První česká superstar je Aneta Langerová. Právě tahle zpěvačka naspívala písničku Voda živá. Jak to sní, Aneto?
3: Voda živá vznikla v roce 2004, a to tak, že já už jsem měla vybraný repertoár na desku Spousta andělů a v ten moment jsem se nějak potkala s Michalem Hruzou, který mi říkal, jestli už jsem slyšela tu jeho novou píseň, kterou mi nabízí. Já jsem ji tehdy neslyšela, protože mi vydavatelství zřejmě zapomnělo předat. A i když už jsme vlastně měli vybraný repertoár, tak Voda živá tam přišla jako poslední píseň, protože se mi strašně líbila. Tenkrát ještě neměla text, ale ten se v zápětí dodělal, takže Michal byl velmi rychlý v tomto.
0: No tak jo, teď už víme všechno a písničku posílám. Tady je Aneta Langerová, Voda živá.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: jsem písnička muž.
1: Hanka Zagorová, Petr Zeka. Nádherná písnička Asi. Dneska letí gratulace Jindříškám, protože mají svátek. A za chvíli si zavzpíváme třeba s Jaroslavem Vikrentem. Mám tu Olympiky a písničku Želva. A ještě předtím Anaka, vždycky se budeme znát. Jukneme na počasí, tak hezké ráno.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
6: Pojďte si s námi o nich povídat.
7: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Tohle byla Slza, vy posloucháte Český Blaník. Za chvíli s Petrou Janů a nebo Jaroslavem Vikrentem. Teď se podíváme na to, jak dnes bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jak je aktuální, to ví meteorolog Vojtěch Umlauch. Tak jaká je aktuální situace? Vojtěchu, dobrý den.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Převažuje oblačno, někde i zataženo, i větrno. To znamená, že teploty vzduchu nám příliš neklesly, jsou mezi 18 a 14 stupni Celsia. 18 je například v Polabí a v centru Prahy. Naopak ty nejnižší teploty jsou tam, kde se uklidnil vítr, takže někde pod Krkonoší například nebo pod Orlickými horami.
0: Tak to vypadá v České republice dnes po ránu. Vojto, jaký dnešek bude, jaký bude pátek?
2: Dnes očekáváme nadále velkou oblačnost z počátku, zejména na severu ještě ojediněle i s přeháňkami postupně, ale bude oblačnosti od jeho západu ubývat, ale to je jenom přechodně, protože večer se na severu Čech opět začne zatahovat a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně může i zabouřit. Teploty vzduchu vystoupají na 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na tropických 31 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 21 stupňů. No a povane mírný v západní polovině Čech přechodně až čerstvý vítr 4 až 9 metrů za sekundu a tam místy může v nárazech dosáhnout rychlostí kolem 55 km hodině.
0: Takový tady bude dnešní den. Vojtěch Umlauch z Českého hydrometeorologického ústavu. Já teď posílám písničky a na tuhle se těším. Marie Rotrová, Jaroslav Vikrent, Agnes.

0: Skvělé ráno, krásný celý den. Za půl minutky už máme 7:45. Vy posloucháte rádio Český Blaník a po celé, tedy po osmé, budeme zase plnit vaše přání. Jakou českou nebo slovenskou písničkou bychom vás potěšili? Dejte nám vědět přes WhatsApp Českého Blaníku. Jsme k dispozici. Za prvé hlasovka, za druhé textová zpráva. Je to pouze na vás. Chcete se slyšet? Zmáčkněte mikrofon. Nechcete? Stačí samo sebou jenom napsat. 720 83 63 07. To je číslo WhatsAppu k nám na Český Blaník. Tak co, jakou zahrajeme na přání? Je to na vás, těšíme se na to.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Bylo 8 hodin, krásné ráno, páteční s datem 4. září. No co před námi, další hodinka skvělých písniček, třeba Václav Neckář.
1: Tak tohle je on.
0: Mýdlový princ.
1: Trhlatý mýdlový princ, fešák, fešák.
0: Lucie Bílá v okurky.
2: Že jsem furt malý dítě, i když to není.
0: A nebo Jarek Nohavica.
3: Tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
0: U nás se taky zpívá, zpívají se české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, zpočátku většinou oblačná, potom polojasná a k večeru zase zatažená bude ta dnešní obloha. Teploty v Čechách do 27, na jižní a střední Moravě až 31 stupňů.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. V Česku by mohla vyrůst AI gigafactory. Pomoci by tomu měla Pražská deklarace o umělé inteligenci, kterou včera podepsalo 9 evropských zemí, právě včetně Česka. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček to v rozhovoru pro Radiožurnál označil za absolutní milník. Sezóna letních táborů je definitivně u konce. Ve středních Čechách jich letos proběhlo bezmála 300 a zábavu si na nich užilo přes 23 tisíc dětí. Vyrazili na ně i kontroloři, jak říká mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová.
12: Provedli jsme celkem 150 kontrol a odhalili 38 závad. Závady spočívaly nejvíce v oblasti stravování dětí, zásobování akci pitnou vodou nebo v požadavcích na zdravotní dokumentaci. Naopak v rámci zajištění požadavku na ubytování dětí a na osobní hygienu nebyly letos zjištěny závady žádné.
11: Z epidemiologického hlediska byla letošní sezóna dětských táborů klidná. Povodně zničily v Nepálu infrastrukturu a domy v přepočtu za více než 53 miliard korun. Uvedly to tamní úřady. Velká voda zasáhla před týdnem Nepál a sousední Tibet. Dohromady si zatím vyžádala více než 1250 obětí a další tisíce lidí se pohřešují. V Praze začíná republikové mistrovství v plážovém volejbalu. V areálu na Ládví se sejde téměř kompletní domácí beach volejbalová špička. Chybět nebudou jedničky Svozilová se Štuchlovou i Perušič se Šépkou. Turnaj vyvrcholí v neděli zápasy o cenné kovy. Ze zpráv je to všechno, teď vám hraje Martin.
0: Jsem tu a přeji hezké ráno, 8 hodin 4 minuty.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Teď Karel Gott a písnička Pábitele, za chvíli Nedvědi, Máme jen sebe, anebo Helena Vondráčková Nahrávám. A ta čtvrtá písnička v pořadí, ta už bude na vaše přání. Tak hezké ráno a pěkný pátek, to přeji všem.

0: To byla Helena Vondráčková, písnička Nahrávám, posloucháte Český Blaník.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Parta ze skladu z Průhonic by chtěla Karla Gotta a písničku Na rozloučenou. Bude to pro kamaráda, který s nimi byl 3 roky a od pondělí přechází na jinou firmu, na jinou práci. Takže Tome, pěkně to tam zvládej a bude se nám stýskat. Na rozloučenou, Karel Gott.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.

0: Hudební lahůdka, to byla slovenská skupina Elan. Za 5 minut už máme 9:30, posloucháte Rádio Český Blaník a zhruba ve 9:45 tady zase bude Pepíno Vaněk, strážce rekordů. Tak jaký rekord to bude dnes? A už tu bude také kolegyně Veronika Rážová. Mezi 9:00 a 13:00 vysílání s ní. Se mnou ještě do 9:00, za chvíli Čenasky, Jarek Nohavica, Olga Lounová a taky jedna báječná informace. Tak si na to počkejte a poslouchejte dál. Rádio Český Blaník.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
4: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Jarek Nohavica, dokud se zpívá, pojďme se podívat na počasí toho dnešního dne a také zjistíme, jaký je aktuální stav.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dobré ráno, zdravím Vojtěcha Umloufa. Krásný den, Vojto, povězte nám, jaké je to dnešní ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Převažuje oblačno, někde i zataženo, i větrno. To znamená, že teploty vzduchu nám příliš neklesly, jsou mezi 18 a 14 stupni Celsia. 18 je například v Polabí a v centru Prahy. Naopak ty nejnižší teploty jsou tam, kde se uklidnil vítr, takže někde pod Krkonoší například nebo pod Orlickými horami.
0: Co dnešní den, jaká je přinese počasí, jak bude?
2: Dnes očekáváme nadále velkou oblačnost z počátku, zejména na severu ještě ojediněle i s přeháňkami postupně, ale bude oblačnosti od jeho západu ubývat, ale to je jenom přechodně, protože večer se na severu Čech opět začne zatahovat a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně může i zabouřit. Teploty vzduchu vystoupají na 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na tropických 31 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 21 stupňů. No a povane mírný v západní polovině Čech, přechodně až čerstvý vítr 4 až 9 metrů za sekundu a tam místy může v nárazech dosáhnout rychlostí kolem 55 km hodině.
0: Tolik tady informace o počasí na Českém Blaníku, za chvíli písničky Olga Lounová, Václav Neckář, jeho Mídlový princ anebo Velické zvony a Čechomor. Tak hezké ráno.
3: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Václav Neckář a písnička Mídlový print, za chvíli Čechomor nebo Hana Zagorová. Teď míříme na dálnici D1.
1: Za volantem
2: s českým Glaníkem.
0: Řidiče, pozor, provoz na dálnici D1 mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem na Vysočině zastavila nehoda dodávky a kamionu. Na místě teď zasahuje vrtulník dálnice, kvůli tomu ve směru na Prahu naprosto neprůjezdná, je uzavřena. Všechny složky integrovaného záchranného systému jsou teď na místě, takže počítejte se zdržením minimálně ještě tak 40 minut. Co se týče dalších informací, tak teď míříme do Náchoda. Právě v Náchodě je připravena stavba tamního obchvatu. Ta opět pokročila a je pravdou, že už se tady hodně chvilku spíš pracuje. A daleko jsou skutečně práce tunelu Radechová. Ten byl omrknout sám starosta Náchoda Jan Birke a prozradil, jak to vypadá.
3: Stavbaři vlastně mají kompletně proražíno 365 metrů, užilají povrchový betonový skruže vevnitř. Tam už se vlastně dokončovací práce a připravuje se všechno pro infrastrukturu a pro takzvané ložení na základní podklady pro asfalty. Ta nejhorší stavba, která byla před námi, tak je v podstatě za námi a je zvládnutá.
0: Na trase je navíc 17 mostů, obchvat bude mít prý nakonec 6,5 kilometru a hotovo má být v březnu roku 2028. Já jsem slíbil další písničky, ty posílám a pak už tu bude kolegyně Veronika Rážová. Tak si užijte dopoledne s ní.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Michal David, každý mi tě lásko závidí na českém Blaníku. Za chviličku už je tu 9. hodina a po ní třeba buty.
1: František udělal všechno, co mu řekla.
0: S Markem Ztraceným budeme vzpomínat na léto 95.
2: Tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude.
0: A taky si dáme katapulty, někdy příště. Ale nebojte, ne příště, přímo tentokrát, přímo za chviličku tu budou katapulti. A taky třeba Pepíno Vaněk, který vám, jako vždy, přinese něco zajímavého z Pelhřimovského muzea, rekordů a kuriozit. Ještě předtím ale stihneme zprávy a taky něco málo o počasí.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak sice během víkendu se trošičku ochladí, přiznejme si to, ale dnešek si ještě můžete naplno užít v něčem lehoulinkém. Ono ani zítra nebude velká zima, ale přeci jenom oproti dnešku, kdy naměříme až 29 stupňů v Čechách, tak to bude trošku změna. Na jižní Moravě klasika zase o 2 stupínky více, takže až 31, na horách kolem 21. Bude převážně oblačno, na severu tu a tam přehánky. Během dne ale bude oblačnosti ubývat. No a když už jsem naznačil ten víkend. Pojďme si jenom prozradit, že během víkendu sobota i neděle to bude docela podobné. Teploty 19 až 24. Tu a tam přehánky nebo déšť s tím, že během dne pak budou vždycky srážky ustávat. Takže víkend budeme mít taky pěkný, nebojte.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
3: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice už dříve avizovala, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn. Letošní léto přálo snad všem koupalištím. Zejména do těch brněnských teplé počasí přilákalo nebývalé množství lidí a návštěvnost přinesla hned několik rekordů. O nich nám více řekne mluvčí společnosti Stares Sport Martin Lísal.
9: Koupaliště Riviera během sezóny navštívilo necelých 150 tisíc návštěvníků. Mimořádně úspěšnou sezónu zaznamenalo také koupaliště Zábrdovice. Podle předběžných údajů sem zavítalo přes 45 tisíc návštěvníků, což představuje nejvyšší číslo od začátku.
8: Významným dnem byl 27. červen, kdy padl teplotní rekord a obě místa celkem navštívilo skoro 10 000 návštěvníků. Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Policie tvrdí, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. No a Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. 30-letá Siniaková si částečně vynahradila vyřazení z dvou hry, kde ve druhém kole nestačila na favorizovanou Japonku Naomi Osakaovou. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a za chvilku to bude Hurikán Dalibor Janda, Ivo Nepřenosilová a nebo Katapulti. Někdy příště.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.

0: Hurikán Dalibor Janda a teď už Pepínovaně.
1: To rekord.
0: Náš expert z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, který nám i dnes přinese jednu specialitu a půjde o rekord dronový.
2: V České knize rekordů jsme se pověnovali i dronům. Byla to krásná příležitost změřit jejich největší rychlost. Jakub Ešpandr dokázal s dronem vlastní výroby letět průměrnou rychlostí 565,4 km v hodině, přičemž těch průletů bylo víc. A nejvyšší maximální rychlost, kterou vyvinul, bylo 654 km v hodině. A my jsme tenhle ten jeho výkon i ten jeho výrobek velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
0: A já se tomu vůbec nedivím. To je krása. Děkujeme moc, Pepíno, a budeme se těšit zase v pondělí. Co pak pro nás přichystáš? No a do té doby tady odehrajeme spoustu českých písniček, které máte rádi. Už za chvilku třeba Blaník 25, Marek Ztracený a nebo kapela Boty.
1: Co Čech, to rekordman. Na Česk

0: Slunce dál svítí, no tak koukám z okna, zatím moc nesvítí, ale já si myslím, že příští týden podle slibů meteorologů zase dál svítit bude. Ale co bude svítit tady u nás, to naše vlanické sluníčko, to je jisté. A to i díky tomu, že vás budeme dál zásobovat českými písničkami, které máte rádi. A za chviličku se podíváme trošičku zblízka právě na dnešní den. Dnes máme 4. září a já vám prozradím, čím je dnešek speciální.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v Zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz
11: Český blaník.

0: Český Baník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

mat rozum. Věděl, že jednou dojde na každýho z týhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle příběh, ten

Martin Javůrek a Kamufláž na Českém Blaníku. 9 hodin 42 minut a dnes máme pátek 4. září a to znamená, že svátek slaví všechny Jindřišky. Takže milé Jindřišky, užijte si svůj sváteční den a poslouchejte Český Blaník, protože tady se dozvíte spoustu zajímavého. Například, že na váš svátek, tedy na 4. září, každoročně připadá Mezinárodní den makadamových ořechů. Ty jsou velice přínosné pro naše tělo. Jsou totiž bohatým zdrojem mononenasycených tuků, které jsou prospěšné především pro naše srdce. Obsahují i důležité vitamíny a minerály, například B1, hořčík a mangan. No a pokud mlsáte makadamové ořechy pravidelně, tak potom vězte, že to může přispět k lepšímu kardiovaskulárnímu zdraví, ale taky celkové vitalitě. Zkrátka a dobře, budete se cítit lépe. Já osobně mám makadamové oříšky moc ráda a když tak o tom mluvím, tak hádejte, na co mám chuť. No, tak rozhodně na oříšky. Tak dopřejte si dneska alespoň pár kuliček těchto chutných, řekla bych velmi lahodných ořechů a poslouchejte Český Blaník, protože tady se zanedlouho dočkáte dalších českých písniček. Za chviličku jedna od Petra Kotvalda. Bude tu i Tomáš Klus anebo Michal Hrůza. Ten bude zpívat pro Emu.

0: pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupí! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Český Blaník.

0: Božský Karel, můj oblíbenec, měl jsem rád a mám na českém Blaníku, tak já doufám, že ho máte taky rádi a že máte rádi třeba i kapelu Krištof, protože i tu vám dopřeju. Můj srdce být, jen pro tebe nechám snít. Olympik, ti nám budou klást otázky.
1: Kolik je slunci let, milion nebo pět.
0: A těšit se můžete i na Lucku Bílou, Mě se stýská. Pokud se třeba stýská i vám po někom, tak budete mít už brzy šanci udělat mu radost písničkou na přání. A já vám mezi 10. a 11. prozradím, jak na to.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Užívejte si dnešní den, protože teploty budou ještě příznivé. O víkendu se nám má ochladit. Dnes ale očekáváme místy až 29 stupňů v Čechách, na jižní Moravě dokonce ještě o 2 stupně více. Mělo by být oblačno, tu a tam sprchne, ale nebojte, nebude to nic vydatného. Za chviličku už tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zános C a dvěma L. Kapilan vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Zprávy na českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Koaliční partneři, předsedové motoristů a SPD, Macinka a Okamura kritizují rozpočet. Ten navrhla ministryně financí Schillerová se schodkem 389 miliard. Oba teď vyjednávají o změnách. Politologové se ale domnívají, že jde o domluvené divadlo, píšou to Novinky.cz. Ochránci přírody se bouří proti vládnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Její financování dlouhodobě klesá. Pokračuje Karel Kříž, místopředseda Českého svazu ochránců přírody.
8: My potřebujeme pečovat o přírodu a krajinu, kterou máme kolem sebe. Potřebujeme, aby byla bohatá na diverzitu rostlin a živočichů, čili takzvanou tu biodiverzitu, protože bez toho ta krajina prostě nefunguje. Potřebujeme, aby se zadržovala voda tam, kde spadne, a ne aby stekla někde do přehrady a tam se vypařovala.
7: Omezení těchto financí ohrožuje podle ochránců kontinuitu péče všech zainteresovaných osob a skupin. Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci a před kariérním postupem upřednostňují rovnováhu mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se někdy označuje jako kariérní minimalismus. Nové trendy zesílily po globální pandemii COVID-19. No a tenista Jakub Menšík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open k vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve 4 setech a vyrovnání newyorského maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Lernera Týna. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 4 minuty k tomu, s vámi je Veronika Rážová a teď už tu bude panovat taková příjemná česko-italská atmosféra. A to díky Hance Zagerové a Trupimu. Setkání na Českém Blaníku.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník.
2: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte, protože teď vám řeknu něco, co by vám rozhodně nemělo utéct. Nejenom ten obsah toho sdělení, ale hlavně ta akce. Dnes a zítra hned dva letní koncerty Rádia Blaník a vy můžete být u toho. Dnes, v případě pokud dorazíte do Prostějova, začínáme ve 4 hodiny odpoledne na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde se těšit můžete třeba na Janka Ledeckého.
3: Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná, pěkná.
2: A pěkné, pěkné, pěkné bude určitě vystoupení Petra Koláře. A vystoupí i Slza. A taky Blanická kapela, to nesmím zapomenout. No a pokračování, vlastně takové volné pokračování, tak to se bude konat hned o den později, tedy v sobotu v Pardubicích. Tam, ale pozor, začínáme už o 11:30 dopoledne. Na Pernštýnském náměstí vystoupí Petr Nať. Sám tam nebude, bude tam i Olinka Lounová. Nebo Vojta Nedvěd.
4: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, kdy život nosil tisíc.
2: A taky No Name.
5: Ty jsi moja prvá.
2: Taková vyrovnaná československá nálož, no ale hlavně zase tam bude Blanická kapela, takže české písničky určitě budou převládat. Vy můžete být u toho a dokonce nic nezaplatíte, protože oba koncerty jsou zcela zdarma. Naopak něco si můžete vydělat, pokud ukořistíte sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, tak si ji nezapomeňte odnést.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
6: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
6: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: A teď už pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. Psal se rok 1970 a vznikla tahle krásná písnička Otázky od Olympiku.

0: Věřili byste tomu, že tahle písnička letos slaví 30 let od vydání? Tak to je MC Erik a Barbara, písnička Sen. Pokud sníte ovšem o nějaké jiné, už za chvilku vám prozradím, jak na to, tedy jak na písničku na přání. Do té doby vám pošlu třeba Babiho Daňka, Jeleny a nebo Flamengo s Karlem Kahovcem.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

A oheň, ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Helena Vondráčková, tvou vůni cítím dál. Posloucháte Český Blaník a já vám teď nabízím tu možnost, abyste se stali tak trošičku dramaturgem Českého Blaníku a abyste vybrali tu správnou písničku, která tady má za půl hodiny zaznít. Je to tedy na vás písnička na přání. Pište si na 720 8363 07. Napište mi, kterou byste rádi slyšeli, proč ji chcete slyšet, tedy můžete k tomu napsat nějaké vyznání, blahopřání a nebo jen tak to, co máte na srdci. Všechno přijímáme a to buď v SMS-kové podobě, tedy na čísle 720 836 307 jako textovou zprávu, a nebo pokud máte WhatsApp, můžete mi nahrát i hlasovku. Tak do toho. Moc se těším, co tentokrát vyberete, a já jsem pro vás vybrala a za chvilku vám pošlu Petru Janů, Pavla Vobka a nebo Damiens.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Když do tří počítáte Undostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro opávy a zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: A pak, že je to hřích. Tak to byla Petra Janů na Českém Blaníku. Za pár vteřin už tu bude 11. hodina. Brzy taky písnička na vaše přání, o kterou si píšete na 720 8363 07. No a od nás třeba Hanka Zagorová. Těšit se ale můžete i na Frantu Nedvěda, Řemeslo.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
0: A bude to Karel Gott. Pokaždé a pokaždé je dobrý.
2: Pokaždé, když tančíš přede mnou, mám chuť jít.
0: Zprávy už zanedlouho, ale ještě předtím počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes, i když bude pod mrakem, tak bude pěkné teplo. Očekávejte v Čechách, že naměříme až 29 stupňů Celsia. Na jihu Moravy dokonce až 31 stupňové teplo. Na horách kolem 21. Tu a tam by mohlo pršet, a to především na severu Čech. Zítra a pozítří pak očekávejte ochlazení, tu a tam také dešťové přehánky, ale i přesto teploty budou vlídné. Čekejte, že se bude rtuť teploměru houpat někdy mezi 19. až 24. stupněm.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
6: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
5: To bude peněz.
6: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
5: Více na pískfest.cz.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v srpnu zrychlil na 1,9% z červnových 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. Dneškem začínají největší slavnosti chmele a piva v Evropské unii. Centrem dění je tradičně Žatec, ze kterého se hlásí naše reportérka Sára Dvořáková.
10: Žatecká dočesná začne psát svůj 69. ročník úderem 3. odpoledne. Program, který je dnes i zítra zadarmo, bude probíhat na 5 scénách. Vybírat můžete z řady hudebních vystoupení. Do minulosti vás vrátí historické tržiště a o zábavu se postarají i tematické soutěže. Mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Z Žatce Sára Dvořáková.
9: Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje automobilka zrušit 50 000 míst po celém světě. No a bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaj v Palmě de Majorce. Distanc už si odpikal. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 3 minuty, to je aktuální čas. A kdo už nám teď hraje? No tak to je Dalibor Janda. 10 prstů pro život na Českém Blaníku. Tak hezký den.
11: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? To je tvář,

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Český Blaník.

0: Hanička Zagorová na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A teď už to bude jen a jen na vás. Já jsem vám nabízela hned dvě varianty, dvě formy, jakým způsobem si můžete o písničku na přání u nás zažádat. Tak ta první, tak to je taková klasika SMSková na čísle 720836307. No a ta druhá, ta není o nic složitější. Je to ovšem forma WhatsAppová. Když nám na WhatsApp pošlete hlasovou zprávu, tak já vám můžu slíbit, že ji můžu pustit do vysílání a věřím tomu, že vám tím udělám radost a nejenom vám.
3: Dobrý den, Verunko, tady Míša z Liberce, já bych chtěla zahrát písničku od Adama Judici, Zatancuj si se mnou, a bylo by to prostě pro radost, protože ta písnička se mi moc líbí, tak prosím, prosím, děkuju.
0: Míšo, vy tak krásně prosíte, samozřejmě moc rádi vaše přání splníme a je to skvělý výběr a já věřím tomu, že s vámi nebude tancovat jen jeden posluchač, ale všichni, protože tahle písnička k tomu doslova nabádá.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Petr Novák mě doslova vyzývá k tomu, abych povídala, tak já budu a prozraním vás, vám, co vás čeká. Za chviličku jeden zajímavý víkendový tip a do té doby třeba Kateřina Marie Tichá anebo Karel Gott. Pokaždé na Českém Blaníku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
7: Český blaník.
8: To je blaníček.

0: Kapela Slza a Katarze na Českém Vlaníku. Za 5 minut bude 11:45 a možná už si tak říkáte, co asi podniknete o víkendu. No a pokud nevíte a pokud nemáte žádný nápad, tak já tu pro vás mám jeden tip. Jestli chcete o víkendu na chviličku zmizet z Česka, ale nechce se vám balit kufry, tak zkuste Průhonice. Právě tam se tento víkend konají japonské dny a botanická zahrada se tak promění v malý kousek Japonska. Čeká vás tradiční bubnování, japonské divadlo, ikebana, řemesla, taky čajový obřad a nebo třeba průvod japonských strašidel yokai. A samozřejmě taky dobré japonské jídlo. Určitě sebou vemte i děti, protože ty navíc mohou vyzkoušet různé kreativní dílničky. Ještě připomenu, že japonské dny se konají v sobotu i v neděli vždy od 9 do 17 hodin. A vstup na akci je v ceně vstupu do Průhonického parku, takže máte vlastně dva krásné zážitky za cenu jednoho. No a navíc pozor, ještě připomínám, že letošní ročník je už 16. ročníkem v řadě, takže tato akce má svoji tradici a věřím tomu, že i letošní ročník, stejně jako ty předchozí, bude vydařený. Tak dorazte tam, užijte si to a cestou si pusťte Český Blaník, protože tady vás pořád zásobujeme českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku Petr Kotwald a nebo Maruška Rotrová.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palovskevinobraní.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Je tu pravé poledne a tohle už je Lucie Bílá, nebo byla to Lucie Bílá na Českém Blaníku. Před námi jsou další písničky, třeba jedna od Anika. Je to krásný. Život je pes, tak o tom bude zpívat Gam. Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát. A krásným dívkám budou hrát a zpívat Turbo. No a my budeme hrát vám všem, milým posluchačům Českého Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: V Čechách dnes naměříme až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříte až 31 stupňů. Očekávejte, že by tu a tam mohlo sprchnout, obloha bude většinou zatažená, ale jak jste slyšeli, bude příjemně teplo. Během víkendu se nám o něco ochladí a tak očekávejte, že teploty klesnou většinou k 26 stupňům Celsia. Zítra by mělo ještě místy pršet, v neděli se nám docela vyčasí, tak se máme na co těšit. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Lidé si mohou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ-karta nově zobrazit výsledky některých vyšetření i přehled preventivních prohlídek, na které mají nárok. Aplikace, která dosud obsahovala třeba informace o očkování, má do budoucna umožnit také elektronické žádanky. Sezóna letních táborů je definitivně u konce. Ve středních Čechách jich letos proběhlo bezmála 300 a zábavu si na nich užilo přes 23 000 dětí. Vyrazili na ně i kontroloři, jak říká mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová.
1: Provedli jsme celkem 150 kontrol a odhalili 38 závad. Závady spočívaly nejvíce v oblasti stravování dětí, zásobování akci pitnou vodou nebo v požadavcích na zdravotní dokumentaci. Naopak v rámci zajištění požadavku na ubytování dětí a na osobní hygienu nebyly letos zjištěny závady žádné.
0: Z epidemiologického hlediska byla letošní sezóna dětských táborů klidná. Skupina reprezentující významné automobilky vyzvala americký kongres, aby do konce roku schválil zákon, který by trvale zabránil čínským vozům v přístupu na trh ve Spojených státech. Čínští výrobci automobilů v posledních letech výrazně posílili své pozice na světových trzích. No a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěr Věrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné, vlastně už odpoledne, 12 hodin a 4 minuty, k tomu je s vámi Veronika Rážová a za chvilku tu budou i Anna K., Petr Spálený anebo Projektil. S nimi zavítáme do Zahrady ticha.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, kdybys malou chvíli pustil,

0: to byla Anna K. chvíli nad vodou. No a my budeme zase chvíli vzpomínat. Naše kolegyně Sára připomene jedno velmi důležité výročí naší jedné velmi důležité a oblíbené zpěvačky.
1: Hezký den, v neděli by oslavila 80. narozeniny Hana Zagorová. Při této příležitosti bude mít v divadle Kalich premiéru muzikál Biograf Láska 2, složený výhradně z jejich hitu. A do kterého se zapojila také řada známých herců, jako je Denisa Nesvačilová nebo manželé Tomešovi. Včera jsem měla možnost z muzikálu shlédnout dvě krátké ukázky a pravda, o ději toho tvůrci moc neprozradili, ale krásně se zpívalo a tančilo a mě to tak aspoň namotivovalo jít si koupit lístky. První vlna už je teda vyprodaná, ale tvůrci pro velký zájem přidali hned dalších 10 repríz. Na fanoušky ale čekají ještě dvě další překvapení. Jedním z nich je kniha Hana Zagorová Žít tady a teď, na které spolupracoval i její manžel Štefan Margita, a který knihu také včera slavnostně pokřtil. A tím posledním je nový výběr písní od Suprafonu, kterých je samozřejmě 80 a zaplní tak hned 4 CDčka. To vše je důkazem toho, že Hany písně jsou skutečně nesmrtelné a proto je pro vás také rádi hrajeme. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Tak to je krásné, moc děkujeme, Sáro. No, já věřím, že to potěšilo nejenom mě, ale i vás. Tak uvidíme, snad to bude mít velký úspěch, což nepochybuju. Před námi už jsou další české písničky. Za chvilku i jedna slovenská v podání Mekyho Žbirky. Do té doby Gump anebo Keks. Proč holky pláčou?

0: Lenka a plalalalavci, to je takové dobré logopedické cvičení pro ty, kterým dělá problém písmenko L. No a my jedeme dál, za chviličku další české písničky. Marta Kubišová, Turbo, anebo Xindl X s Olgou Kelningovou.
1: Radio Český Blaník.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tak já bych vám doporučila, abyste dnes nehledali Eldorado, ale Prostějov, protože tam byste rozhodně neměli chybět, což mi určitě potvrdí i můj kolega Michal Krusberský, je to tak?
1: No jo, jeden z našich dvou víkendových letních koncertů právě v Prostějově.
0: Přesně tak, dnes to tam startuje už ve 4 odpoledne, takže za nějaké 3 hodinky a čtvrt skoro. No, takže pokud nejste přímo z Prostějova, máte pořád dost času na to tam dorazit a určitě doroste, protože tam vystoupí Janek Ledecký, Petr Kolář, skupina Slza, Blanická kapela a to všechno zadarmo. No a Michale, ty budeš mít i žhavé informace přímo z tohoto koncertu, je to tak?
1: Přesně tak, spojíme se s kolegou, moderátorem, který je na místě a ten nám prozradí víc, jak to tam aktuálně vypadá.
0: No tak to já budu poslouchat, protože do Prostějova to dneska nestíhám. Uvidíme, co zítra Pardubice, ale nakonec o tom si budeš s posluchači taky ještě povídat. Víc prozradí Michal Krusberský během odpoledního vysílání tady u nás na Českém Blaníku, tak se těšte a já posílám ještě Mandraže anebo Vaška Neckáře.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zánosce a dvěma L. Kapilan vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
9: Český Blaník. Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Kabáti nás rozproudili těsně před 13. hodinou, to bylo jejich Colorado, a po 13. hodině Pavel Lidovič a Bláznová ukulébavka. Taky bude Kaskadér Dalibora Jandy. A ještě Biograf Láska a Hanka Zagorová. Na Českém blaníku dál české písničky, které máte rádi.
1: Prosím vás, autobus do Mělníka?
2: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
3: Některé cesty stačí najít. Pitlítačka vám najde tu vaši. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.

0: Českém Blaníku.
1: Počasí se nám na víkend trošičku pokazí, aspoň co se týče sobotního dne. Nebude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Až na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Teploty půjdou lehce dolů na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách kolem 14. Jen na Šumavě bude teplej, tam naměříme až 17 stupňů. Tolik počasí na zítřejší sobotu a teď David Račák a aktuální zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje David Račák. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlili meziroční růst na 4,8%. Výsledky maloobchodu dnes zveřejnil Český statistický úřad. Největší podíl na červencovém růstu měly internetové a zásilkové obchody. Rakovina prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění mužů. V Česku proto už přes 2 roky funguje celostátní program, který má nemoc zachytit co nejdřív. Kdo ho může využít? Jak probíhá, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Dobrá.
4: Program je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění a je dostupný mužům ve věku od 50 do 69 let. Muži se mohou na možnost zapojení zeptat svého praktického lékaře nebo urologa. Screening lze jednoduše zahájit při běžné preventivní prohlídce a prvním krokem je odběr krve ke stanovení hodnoty PSA. Více informací je k dispozici na webu prostascreening.cz.
3: Dosavadní výsledky programu ukazují, že bylo zachyceno už více než 2000 případů rakoviny prostaty. Počasí v následujících dnech nabídne výrazný teplotní kontrast nad Evropou. Zatímco západ a jih kontinentu čeká na září mimořádně intenzivní vlna veder, jinými oblastmi se přežene studená fronta a ochladí se. Střední Evropa dostane od každého něco a čeká jí počasí jako na houpačce. No a tenista Jakub Menčík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open. K vítězství nad Rakušanem Rodionovem ve 4 setech a vyrovnání newyorského maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V boji o osmifinále narazí na Američana Týna. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: 4:13, dobré odpoledne všem, už taky přeje Michal Krusberský. Je tady pátek, přátelé, těšíme se na víkend, ale teď Pavel Vítek a modlitba.

Pavel Didovič, bláznová ukolébavka. No ale ukolébat jsme vás rozhodně nechtěli. Hned vás proberu. Přátelé, víkend před námi a já přicházím s první pozvánkou v dnešním odpoledni. Milujete guláše, ostré, pálivé, maďarské, z hovězího, s klobásou, vegetariánské, zvěřinové, co? Dali byste si v tom případě výjimkám vyrazit na ten nejlepší. Už zítra se totiž uskuteční 20. ročník tradiční akce nazvané Krakonošův guláš. Degustovat a soutěžit můžete vyrazit do Pece pod Sněžkou, konkrétně na parkovišti u přehrady bude probíhat tahle ta mimořádná akce. Od 8 hodin začne prodej hlasovacích lístků, abyste se mohli zapojit do soutěže. No a v 15.30 nás čeká vyhlášení těch nejlepších gulášů. No ale mezi tím se nebude jenom papat a degustovat, ale čeká na vás samozřejmě doprovodný program. Koukám v 11 hodin Crazy Dogs, ve 14 hodin Michal David a kroky samozřejmě v 15 se bude vařit s Markétou a děti zabaví divadlo Járy Dostálka, v 17.30 pro ně chystají krkonošskou pohádku a v 18 hodin to všechno vyvrcholí také koncertem Smoky z Prahy. Těšte se a rozhodně si přibalte pro jistotu pořádnou obuv a možná i ty pláštěnky, kdyby náhodou pršelo. Každopádně gulášům zdar a českým písničkám obzvlášť. Za chvíli Činasky, Dalibor Janda a teď Verona a Michalda David.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: Máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Ano, je to štěstí nebejt sám. A vy sami rozhodně nejste. S vámi je Český Blaník a za chvíli taky Lucka Vondráčková, Pepa Wagner. S Láskou nám je líp, a nebo si dáme Hanku Zagorovou a Biograf Láska. Tak to v práci ještě chvíli vydržte a za chvíli už budete mít padla.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
2: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
3: www.cirkushumberto.com.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 km od Prahy.

0: Elan, Alojzo, že mi je lúto. No já tady mám dneska taky jednu událost, která nebyla úplně veselá. Dneska máme totiž 4. září. A 4. září před 136 lety rozbouřená Vltava poničila Karlův most. Dokonce dvě barokní sousoší se zřítily do vody a zahynuli u toho dokonce 4 lidé. Stoletá voda dorazila až na Staroměstské náměstí. A za zřícení toho mostu mohly klády, které se prostě začaly hromadit u Karlova mostu a už to ten nápor nevydržel, takže se zřítily právě tyhle ty části. No a když už jsme u té Vltavy, tak před 27 lety byl naopak otevřen nový most přes Vltavu, a to v Kamíku na Příbramsku. Takže vidíte, je jedna veselější zpráva. A za chvíli rozhodně české písničky, které máte rádi. Petr Muk, Loď ke hvězdám a také Stánky od Brontosauru budou.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let.

0: Praze Michly.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Český Blaník.

0: Půlnoční závodní dráha, taky katapult těsně před 14. Ano, už pomaličku se blíží hodina, kdy budete mít padla, ale do té doby si dáme ještě Marka Ztraceného, tak se nezlob.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: Taky do vašich uší zamíří Standa Hložek a Petr Kotval. No a malým vozem nás veze i Ilona Čáková. Na českém blaníku dál české písničky, které máte rádi.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Počasí na českém blaníku.
0: Tak přátelé, zatím si ještě užíváme sluníčka, ale zítra už má být zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Až na večer bude oblačnost pomaličku ubývat. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 a na horách kolem 14. Jen na Šumavě bude tepleji, tam nás čeká až 17 stupňů. No a co dál se děje doma i ve světě, to sleduje David Račák.
7: Zprávy na českém blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Metnar to napsal na síti X, neupřesnil ale, o jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Ministr zahraničí Petr Macenka poskytl v srpnu rozhovor přestrojeným aktivistům ze skupiny Detektivní parta. Ve čtvrtek zveřejnila video, kde ministr podle ní podcenil bezpečnostní opatření. Macenka ale tvrdí, že o podvrhu věděl, napsal to na svém Facebooku. Pražané čím dál více využívají sběrné dvory. Město chce proto jejich síť rozšířit a nabídnout lidem další možnosti, kam zdarma odložit odpad. Kde nová místa vzniknou, řekne mluvčí Prahy Vít Hofman.
9: Na Zbraslavi vznikne nový sběrný dvůr v místě křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Pozemek se teď připravuje a vyklízet by se měl až do konce letošního roku. Druhý sběrný dvůr město plánuje v Praze Řepích. Půjde o moderní rampové zařízení, které má lidem usnadnit odkládání odpadu a zároveň zrychlit celý provoz.
8: Hlavním cílem je, aby se co nejvíc odpadu podařilo vytřídit a dál využít jako materiál pro nové výrobky. No a v britské metropoli se poprvé rozmnožil invazivní tropický druh komára, který může přenášet na člověka virus Zika nebo horečku dengue. Klimatické změny v Evropě mohou podle expertů způsobit, že průniky tropických druhů komárů budou čím dál častější a vydrží déle. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Komáři, nekomáři, my i dnes vyrážíme na další letní koncert. A kde můžete přijít, to vám řeknu za chvíli. Teď Marek Ztracený.
10: Asi jsem

0: Jamba Damba jsme si teď na Českém Hladníku zpívali s Věrkou Martinovou a vy si s námi, přátelé, můžete taky přijít zaspívat.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A kde přesně? No už dnes za vámi dorazíme do Prostějova. Už jsme tam vyrazili, protože ve 4 odpoledne to všechno vypukne na náměstí TG Masaryka, tak samozřejmě musíme postavit stage a na té stage vám dneska zaspívá mimo jiné třeba Janek Ledecký.
3: Noci jsou krátký.
0: A bude určitě nějaká pěkná písnička a taky Slza.
4: Spolu dlouhý.
0: A určitě bude i Petr Kolář. Ano, a taky naše blanická kapela, ta tam nemůže chybět, takže dneska prosím vás v Prostějově, ale to není všechno. My hned zítra vrážíme opět za vámi a zítra budeme v Pardubicích. A tady začínáme už dopoledne v 11.30 s úplně jinou grupou, jsem chtěl říct, jako s úplně jiným složením, protože na Pernštejnském náměstí vystoupí Petr Nať, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, naše blanická kapela 100% taktéž. A přátelé, tady bude takový jako dodatek, třešnička na dortu, kapela No Name, tak se rozhodně i zítra do Pardubic zastavte a na obou místech si můžete přijít vyzvednout naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, díky které můžete vyhrávat spoustu tisíc, někdo z vás dokonce i 100 000, tak si to nenechte ujít.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Tak tohle byl Víťa Vávram, necelé 3 minutky před 14:30 na Českém Blaníku s písničkou Neznám její jméno. Ovšem já znám jméno další zpěvačky, která nám bude zpívat už za malý okamžik, a to bude Ilona Čáková, která letos se rozjela všude za vámi. Ano, objíždí všechny možné kulturáky a místečka, kde koncertuje. Třeba už teď 6. čili v neděli bude jak v Brně, tak v Hlučíně na Opavsku, 11. třeba v Náchodě a 12. v Praze. To je z těch nejbližších termínů, ale klidně ji můžete vidět i na dalších místech, tak koukněte. Za chvíli u nás bude teda zpívat písničku Malý vůz a těšit se můžete i na Ondřeje Rumla nebo božského Karla Gota.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže,

0: Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
7: Vraňany nabízejí
8: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Rádio Český Blaník.

0: Zrovna nedávno dávali Cirkus Humberto v televizi, možná jste také koukali, a my jsme si teď dali i písničku právě z tohoto seriálu. Karel Gott, Krev toulavá.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A teď už přichází Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, který má v hlavě miliony rekordů. A dneska nám představí jeden dronový. To byste neřekli, že i s takovým dronem se dá udělat nějaký rekord.
2: V České knize rekordů jsme se pověnovali i dronům. Byla to krásná příležitost změřit jejich největší rychlost. Jakub Ešpandr dokázal s dronem vlastní výroby letět průměrnou rychlostí 565,4 km v hodině, přičemž těch průletů bylo víc. A nejvyšší maximální rychlost, kterou vyvinul, bylo 654 km v hodině. A my jsme tenhle ten jeho výkon i ten jeho výrobek velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
0: Tak to už nebyl dron, ale rovnou malý tryskáč, veďte. Tak těšíme se na ty další, které nám přinesete třeba už v pondělí. Počkejte si na ně.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém blaníku.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.

paměti a všechno došlo mi to hned v zápětí. Od svých osm

0: Tereska Kerndlová na závěr hodiny a jméno. A já mám pro vás taky pár jmén, které budeme poslouchat hned po 15. hodině. Helena Vondráčková bude. Projdeme se ulicí s Honzou Kalouskem. A taky si dáme snídaní v trávě s Michalem Tučným. Snídaní v trávě. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Maja Lent a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobota má být už zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, a na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Teploty 19 až 24, čili půjdeme trošku dolů, i když na jihovýchodě tam naměříme až 26, no a na horách kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Co dál se děje doma i ve světě, to už teď ví Hanka Koterová, která přichází s aktuálními zprávami.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Dobré odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Motoristé chtějí šetřit. Schodek státního rozpočtu v příštím roce by neměl být navrhovaných 389 miliard korun a navrhují úspory 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová vidí ale prostor pro škrty jen v řádu jednotek miliard korun. Pokračuje vicepremiér Petr Macinka.
9: Výsledkem toho byl nějaký základ, i když žádná dohoda zatím není, ale nějaký základ, na kterém se dá pracovat, a já věřím tomu, že z toho něco vzejde, to znamená, ten schodek nebude 389 miliard.
8: A další kolo jednání o rozpočtu se chystá v pondělí. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na uživatelské účty aplikace Signal. Cílí na politiky, úředníky a bezpečnostní experty. Podle úřadu zatím stojí aktéři napojení na Rusko. Využívají třeba falešné zprávy s QR kódy, které se tváří jako pozvánka do skupiny. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akcí v novodobé historii města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel propojí městské a regionální autobusy a umožní přestup na tramvaj a vlak. Hotový má být do 2 let. V centru Olomouce pokračuje odchyt nutrií. Radnice na to vyčlenila 100 000 korun a vyzývá místní i turisty, aby nutrie nekrmily. Jde o agresivní zvířata, co ničí břehy řek a potoků a poškozují trávníky v parcích. Loni myslivci na Olomoucku odstřelili přes 500 nutrií. Tím zprávy končí a vám přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: To my zdaleka nekončíme, pokračujeme dál, a pokud teď 3 minutky po 15. hodině už máte konečně padla, nezapomeňte udělat velký nákup na víkend, vyzvednout děti ve škole a v kroužcích. No a my vám dál hrajeme české písničky, které máte rádi. Za chvíli také 3 ve 3 a do té doby Petr Spálený, Honza Kalousek a nebo teď Helena Vondráčková. To je štěstí. Michal Krusbrský je s vámi.
10: Na

0: Radio Český Blaník.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kde

0: Malá procházka s Honzou Kalouskem v 15 hodin a 13 minut.
1: Rádio Český Baník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, to je taky čas, kdy se podíváme na dnešní trojici písniček, která má opět něco společného. Tentokrát to bude slůvko tráva. A není tráva jako tráva, že jo? S Michalem Tučným si dáme tu slibovanou snídaní v trávě, pak budou slzy, které dávno vpila tráva od Olympiku, a ještě samozřejmě fotbalová hymna od Františka Ringa Čecha a také orchestru Karla Vlacha, čili Zelená je tráva. To všechno takhle před víkendem u nás na Českém Blaníku.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
1: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
0: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
1: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
0: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
1: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
0: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
1: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
0: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samosběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samosběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Rádio Český Blaník.
6: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Maruška Rotrová, Pavel Bobek, s tím bláznem si nic nezačínej.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: S námi si ale rozhodně můžete něco začít, protože s námi vždycky zažijete legraci a spoustu báječných chvil. My vás dneska zveme na náš letní koncert do Prostějova, kde už je kolega Petr Slíva. Tak Petře, jak to tam prosím tě vypadá aktuálně?
3: No, vypadá to tady krásně jako celý Prostějov a jako celé náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, protože Prostějov má úplně famózní radnici a přímo před tou famózní radnicí stojí asi největší pódium, které jsme na letních koncertech kdy měli. Je opravdu obrovské a už se nám tady scházejí lidé, protože za chvíli to všechno začne.
0: Ano, a uslyšíme tady Janka Ledeckého, Petra Koláře, skupinu Slza a taky naši blanickou kapelu. Tak platí ještě, že startujeme v těch 16 hodin?
3: Platí to, startujeme v 16 hodin. Na pódium přivedu pana primátora, paní náměstkyni, abychom se všichni tady v úkol tak jako pozdravili. Potom začne zpívat Slza a potom už to jede samospádem. Musím samozřejmě říct, že vstup sem je zdarma. Je to zadarmo. Prosím vás, lidi, opravdu přijďte. Navíc pro vás tady máme ty super samolepky Rádia Blaník a Centropolu, díky kterým můžete vyhrát až 100 000 korun a bude se tady hrát o Šunku a o Hanáckou a tak dále a tak dále.
0: No tak rozhodně přijďte, Petře, my tě zdravíme, ještě se spojíme před 18. hodinou, kdy už se bude hrát o 106 a těšíme se na další zážitky s tebou a s našimi interprety. Tak se zatím měj naslyšenou.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Šumperská kapela opět Radeček s písničkou Budu rád. A já taky budu rád, pokud s námi zůstanete dál, protože v příští hodince nás čeká třeba Lucka Bílá a Tichý déšť.
1: Chci zpívat jako tichý.
0: A bude to vůbec taková dámská jízda. Třeba dorazí i Aneta Langerová. A poslechneme si i takovou tématickou záležitost Hanky Zagorové, bude písnička Pátek. A to se nám tady vysloveně hodí. Prostě další české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobotní den bude už trošičku zatažený oproti tomu dnešnímu. Čekáme na většině území déšť nebo přehánky, až večer bude ubývat oblačnosti i srážek. No a teploty půjdou lehce dolů na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměříme až 26 a na horách kolem 14. I když pravda, na Šumavě bude teplej, tam rtuť teploměru povyskočí až na 17 stupňů. Tak a teď už Hanka Koterová se mnou ve studiu a dáme si další aktuální zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Inflace v srpnu podle odhadu zrychlila na 1,9%. To je o 0,2 víc než v červenci. Podle statistiků nejvíc zdražil alkohol, tabák a pohonné hmoty. Inflaci naopak brzdily zlevňující potraviny. Konečnou hodnotu srpnové inflace oznámí úřad příští týden ve čtvrtek. Agrární komory Česka, Polska, Maďarska a Slovenska vyzvaly Evropskou unii k větší podpoře. Zemědělce napříč Evropou zasáhlo letošní extrémní sucho. Neúroda trávy a zemědělských plodin žene ceny nahoru, jiní čelí nízkým výkupním cenám mléka a budou muset snížit stavy hospodářských zvířat. Na trať nad Národním muzeem v Praze se vrací tramvaje. V úseku IP Pavlova muzeum a Italská budou znovu jezdit od zítřka. Velkou novinkou je pilotní projekt červeně svítících pásů. Jde o dlouhé panely podél obrubníků, které mají blikáním upozornit chodce na blížící se tramvaj. A už zítra vyrazí na jihu Čech literární vlak. Označený bude Ekelibry a v každém voze bude probíhat unikátní kulturní program. Jaký, to ví mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
12: Vlak Českých drah spojí cestování s literaturou, divadlem a tvořením. Na palubě budou číst jeho čeští spisovatelé, tvořit ilustrátoři a bude také hrát živá hudba.
11: Vlak pojede z Prachatic přes Volary, Nové Údolí, Kájov a České Budějovice zpátky do Prachatic. A tím zprávy končí. Mějte pěkné odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: No a někomu taky skončil první pracovní týden v měsíci září, tak gratulujeme a hurá vstříc víkendu. Teď ovšem Petr Novák, Náhrobní kámen a Michal Krosberský přeje krásné odpoledne.
13: Když

0: Lucka Bílá už připravuje nový muzikál Obyčejná holka ve svém divadle a tohle byl Tichý déšť. A ten nás možná čeká taky zítra, uvidíme.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: Ze všeho nejdřív nás čeká písnička dnešního dne. Přátelé, v televizi už se rozjela nová Superstar, ovšem já stále vzpomínám na tu první z roku 2004, kdy zvítězila Aneta Langerová. A tu si dneska taky pustíme a dáme si písničku Voda živá. Takže Aneto, vzpomínáš, jak to tehdy bylo?
2: Voda živá vznikla v roce 2004 a to tak, že já už jsem měla vybraný repertoár na desku Spousta andělů a v ten moment jsem se nějak potkala s Michalem Hruzou, který mi říkal, jestli už jsem slyšela tu jeho novou píseň, kterou mi nabízí. Já jsem ji tehdy neslyšela, protože mi vydavatelství zřejmě zapomnělo předat a i když už jsme vlastně měli vybraný repertoár, tak Voda živá tam přišla jako poslední píseň, protože se mi strašně líbila, tenkrát ještě neměla text, ale ten se v zápětí dodělal, takže Michal byl velmi rychlý v tomto.
0: No jo, Michal Hruza je šikovný a píše nejenom pro Anetu, ale spoustu i dalších jiných kolegů a kolegyň. Tak si teď dáme Anetu Langerovou a vám přejeme pohodové odpoledne.
1: Písnička dne na Českém blaníku.

0: Máme signál.
1: Já doufám, že vy signál Českého Blaníku nemusíte moc hledat, protože vysíláme DAB, čili v digitálu, a proto aspoň máte čistý zvuk, nejenom v autech, ale možná i na vašich dabových rádiích doma. Každopádně zdravím Jindřišky, které dneska mají svátek. Milé dámy, všechno nejlepší ode mě. Místo bomboniéry a pugétu vám nabídnu za chvíli Hanku Zagorovou a písničku Pátek, a taky bude ze všeho nejdřív Jirka Schellinger. Tak dobré odpoledne s Českým Blaníkem.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: První víkend po prázdninách. Co s dětmi?
9: Jdeme na Pískfest do Příbramy. Pouliční festival středočeských amatérských divadel. Během 2 dnů 21 představení pro děti i dospělé.
8: To bude peněz.
9: Ne, vstup zdarma. Pískfest v Příbramy 4. až 6. září. V sobotu a v neděli už od 9 ráno.
8: Více na pískfest.cz.
10: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.
13: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: totiž plán.
1: Kapela Kryštofa Plán, a protože nám se blíží víkend, tak doufám, že už taky máte nějaké plány, jak ten víkend strávíte. No ale ještě dřív byste mohli mít plán, jak a hlavně co si nechat zahrát u nás na přání. Protože přátelé, za chvíli tady budeme mít 17. hodinu a po 17. nás čeká další písnička na přání. Takže pokud máte zájem, rozhodně nám posílejte SMSky anebo hlasovky přes WhatsApp, a to všechno na číslo 720 836307. Těšíme se na vaše vzkazy i na váš hudební výběr. No a za chvíli Marcela Holanová anebo Činasky.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland!
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Vožické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Rádio Český Blaník.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Mirek Černý, Zatímco ty spíš. My spát se rozhodně ještě nechystáme. Máme 16.59 a po 17. hodině u nás třeba dřevo a Xindolix.
2: Nepatřím do starého železa.
1: Taky bude Petr Kolář a vyznání. A ještě Lenka Filipová a věnování. České písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
3: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zítřejší sobota už bude spíše zamračená, čekáme na většině území déšť nebo přehánky, až na večer bude mraku ubývat. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů a na horách kolem 14. Na Šumavě tam naměříme až 17 stupňů. Tolik počasí na zítřek a co se děje teď, to sleduje Hanka Koterová.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Tisíce zubařů z celého světa diskutují v Praze o vhodnosti zdanění cukru. Podle šéfa kongresu a prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera otázka cukru představuje obecný problém v medicíně a návrhy na zdanění sladkostí nebo sladkých nápojů se kvůli obezitě objevují právě i v Česku. Ministerstvo kultury prohlásilo areál Hřebčína v Napajetlech na Zlínsku za kulturní památku. Šéf rezortu Otto Klempíř je i pro zachování pastvin a návrat koní. Tím dal jasně přednost zachování kulturně historických hodnot Hřebčína před nevratnou přeměnou areálu pro developerské využití. Orlík kvůli suchu výrazně omezuje odtok vody. Hladina v přehradě klesla na kritické minimum a už není možné ji dál snižovat. Poprvé v historii tak průtoky v řekách pomůže udržet slapská přehrada. Snížení hladiny se na slapech ale dotkne majitelů lodí. Využít můžou bezplatného převozu od povodí Vltavy. Evropská i tuzemská špička se těší na sobotní večerní běh ulicemi Prahy. Bližší informace zjišťoval náš reportér Radek Barkman. Radku, o jaký závod přesně jde?
8: Hezký den. Na programu je 29. ročník Birel večerního běhu na 10 kilometrů. Největší hvězdou letošního ročníku je Rodrigue Quizera ze Španělska, který za předpokladu optimálních podmínek plánuje útok na evropský rekord. Na startu by se mělo objevit až 13 000 běžců z 98 různých zemí. Z hotelu Hilton Radek Barkman.
7: Díky, Radku, a tím zprávy končí. Vám hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: A za chvíli vám taky budeme hrát na přání. No ale nejdřív Heidi, Petr Kolář, anebo teď Xindolix. Michali s vámi, tak ať se daří.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Tak tohle bylo vyznání Petra Koláře, který dneska vystupuje na našem letním koncertě právě v Prostějově. Tam se podíváme za chvíli, ale teď budeme hrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A o tu dnešní si zavolal Jirka, dalo by se říct, protože nám poslal hlasovku. Tak Jirko, povídej.
2: Český Blaníček, moc zdraví, Jirka Suchovršice. Já bych hrozně rád poprosil Karel Duchoň, mám tě rád. A já bych písničku věnoval do Náhoda na neurologii. Všem doktorům se svíčkám, které se dneska o mě perfektně starali, pečovali a jsem rád, že bez nálezu. Spadle mě ohromné kámen ze srdce, takže vám všem posílám tohletu písničku. Díky, Jirka. Mějte se krásně, ahoj.
0: Jirko, tak to my jsme rádi, že jsi v pohodě a budeme ti hrát rozhodně na přání. Třeba i v těch dalších dnech. Teď Karol Duchoň, mám tě rád. Písnička.

0: Standa Hložek, Petr Kotfalt a Karel, a my si shodou okolností toho Karla, který tam byl jmenován, dáme za chvíli. Ano, bude Karel Gott, Chyť své dny. A pak si dáme taky Petra, kolegu Petra Slívu, který je samozřejmě na našem letním koncertě, tak se půjdeme podívat, jak to tam po té hodince zase vypadá. Ale nejdřív Divokej byl a Lahutky za okamžik.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
8: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle byly Marta Athena Eleftheriadum. Od zítřka máme dovolenou. No, Petr Slíva, ten dovolenou rozhodně nemá. Ten je momentálně v Prostějově, tak jdeme za ním.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, jak jsem slíbil, ještě jednou se spojíme přímo do Prostějova, kde dneska máme další letní koncert na náměstí TG Masaryka. Na místě je i kolega Petr Slíva. Tak Petře, jak to tam teď po té hodince vypadá?
2: No, zdravím všechny posluchače Prostějova. Z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde je v plném proudu další našich letních koncertů. A musím teda říct, a musím smeknout před celým Prostějovem, protože to náměstí je tady plné, to je neskutečné, to je hlava na hlavě. Lidé už tady čekali před začátkem koncertu, teď na našem pódiu zpívá zrovna Slza, ale to není samozřejmě všechno, protože bude Blanická kapela, bude Petr Kolář, bude Janek Ledecký. Máme tady ty naše slavné samolepky Centropolu a Rádia Blaník, díky kterým někdo vyhraje 100 000 a spousta lidí vyhraje menší částky. Bude se hrát o 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka a myslím si, že společně si to tady fakt užijeme. Navíc je krásné počasí, je teploučko, neprší, nádhera. A důležitá informace je, že vstup je zadarmo, i sem do Prostějova můžete přijít zadarmo a stále můžete chodit, protože budeme hrát až do 10. hodiny. Takže se na vás těšíme. V Prostějově loučí se Petr Slíva, ahoj.
0: Petře, moc děkujeme, utíkej zpátky na pódium. No a pokud byste to nestihli dneska do Prostějova a budete to mít zítra blíž do Pardubic, tak se na vás těšíme o 11:30 na Pernštejnském náměstí, kde vystoupí Petr Nať, také Olga Lounová, Vojta Nedvěd, Blanická kapela a taky No Name. Stavte se i tam.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Hledáte místo pro školení,
9: konferenci
8: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
9: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
8: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
9: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Zahradnictví Jevany vás očekává. Když kvete zahrada, kvete i nálada. A v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity najdete všechno, co k tomu potřebujete. Bohatý výběr hortenzí, komulí, perovský, eukalyptů i pestrý sortiment trvalek. Vyberte si rostliny, které vám budou dělat radost celé léto. Zahradnictví Jevany. Přijeďte si pro zahradu plnou života. lesy.czu.cz.
12: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
13: yes!
12: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yes!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
15: Dnes ráno, když bylo půl,

0: 18. hodina je pomaličku a jistě tady a taky po 18. hodině, sice beze mě, ale rozhodně vám budeme hrát další české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete třeba na Hanku Zagorovou.
1: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: Bude i Maruška Rotrová. No a těšit se můžete i na jednoho chlapa, konkrétně na Martina Maxu. Ano, budou pomalý koně. A taky další české písničky, které máte rádi.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: ČTK Connect se znovu vydá na cesty zmapovat, kam a proč směřují evropské dotace z končícího programového období. Zaměříme se na východní a střední Čechy, střední Moravu a Prahu. Výsledkem budou reportáže a živě vysílané debaty z těchto regionů. Zapojí se Svazek metropolitních oblastí a aglomerací, s ohlédnutím za dříve sledovanými projekty pomohou kolegové z rádií. 12-měsíční akce z pověření Evropské komise začíná v září.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobotní den bude zpočátku zatažený až oblačný, na většině území čekáme také déšť nebo přehánky, no a na večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách kolem 14. Jen na Šumavě bude tepleji, tam rtuť teploměru povyskočí až na 17 stupňů. Tak tolik počasí a teď poslední zprávy, je dnešní odpolední s Hankou Koterovou.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. Opozice usiluje o zrušení části rozpočtové novely. Kritizuje způsob, jakým byl zákon prosazený a vadí jí také, že oslabuje kontrolu sněmovny nad rozpočtem ve prospěch vlády. Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti proto posoudí Ústavní soud. Kontroly hasičů v nočních klubech mají smutnou bilanci. Od ledna do srpna zkontrolovali hasiči přes 700 podniků napříč republikou. Zjistili na 2400 nedostatků, rozdali pokuty přes 5,5 milionu korun a necelou 100 barů zavřeli. Nejčastější závadou byly zablokované nebo neoznačené únikové cesty. Závislost může zásadně ovlivnit život člověka i jeho okolí. Praha chce proto posílit dostupnou odbornou pomoc pro lidi, kteří ji potřebují. Město schválilo program, který má zajistit financování těchto služeb na další 3 roky. Víc řekne už mluvčí Prahy Vít Hofman.
8: Podpora bude směřovat na široké spektrum odborných služeb, mimo jiné kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní i lůžkovou léčbu, substituční léčbu, terapeutické komunity, doléčovací programy nebo detoxifikaci.
7: Program také počítá s podporou odborného poradenství a výzkumných projektů v oblasti závislostí. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem. Vznikne v přízemí hlavní budovy, umožní tak rychlé propojení s dalšími pracovišti a zefektivní péči o pacienty. Pracoviště za víc než 221 milionů postaví nemocnice za plného provozu přibližně do roka a půl. A tím zprávy končí. Mějte hezký večer.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám rozhodně budeme hrát i po té 18. hodině. Teď už se s vámi loučí Michal Krusberský. Užijte si první víkend v měsíci září, ať je pohodový, ať načerpáte dostatek energie. Já se na vás těším zase v pondělí a teď už Maruška Rotrová.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Děti, manžel, já. Myslet na zdraví celé rodiny je někdy vážně výzva. Jsem takový náš rodinný manažer zdraví. Proto nakupuju na Puravia.cz. Přírodní doplňky stravy pečlivě vybrané odborníky. S čistým složením, na kterém si Puravia zakládá. A právě teď se slevou 10% na produkty z kategorie imunita. Protože s návratem do školy myslíme na imunitu celé rodiny. Puravia.cz. Čistá cesta ke zdraví.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Celý den jenom česky i slovensky.
4: Na Českém Blaníku.

nie si moja, tak potom neviem, čia si. Máš detskú tvár,

0: Vzpamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
0: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Český blaník.
5: Český blaník.
6: Český blaník.

0: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
1: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
2: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
3: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

jako jich, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

když bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná... To na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás...

0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Pňovanech u Plzně za 5 milionů 600 tisíc korun. Rodinný dům v Hospozíně na Kladensku za 5 milionů 900 tisíc. Byt 3+1 v Praze Letňanech za 7 milionů 990 tisíc. Pozemek v Olešnici na Královéhradecku za 275 tisíc. A pole v Žiželicích u Kolína za 108 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: A přichází do mě žít nebo zvát, tanči bílých kamaší je můj pán.
5: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
6: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
8: A jako první ráno vidím tvý kruhy podoč.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
5: Tři ve tři.
6: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
5: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
6: Tři ve tři.
5: Na Českém Blaníku.
6: Rádio Český Blaník.

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, v zánosce a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší ani.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

flashback, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

počase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

se k tobě lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

ještě dostanu. Tak jsem vděčnej za tu šanci.

Když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smysl.

těch lásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vini, chtějí zápasy. I knoflík jenž jim schází, si přišívají dne. Když první láska vchází, když je klukům 15 let.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

Raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nemocná.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: z jomsličky na chledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: Ale snažil jsem.
4: Dokonce i na basu slově.
0: To si radši zaspíváme.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník. Český Blaník.

mi zmizela, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

její vagóny, pak Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.